nebo i za dne. Srdce mé zpomalí kus, až náhle opona spadne, až hudba.